Jonathan Biss a Symfonický orchester Švédskeho rozhlasu predniesli Beethovenov koncert číslo 2 B-dur. Dirigoval Pekka Kuusisto. Pokračujeme skladbou Nilsa Lindberga s názvom Mám ťa prirovnať k letnému dňu. Hneď potom zaznie pieseň Alexandra Glazunova Keď tvoje oči.

Počúvali ste Tesseract. Pásmo o poézii Mariana Milčáka pripravil Jakub Souček. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. Hudbu vybral Alexander Berta. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Dana Košická a Igor Šabek. Zvuk Peter Krajčovič. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2017.

Pražský komorný orchester zahral Air zo suity číslo 3 Johanna Sebastiana Bacha Bach Werke Verzeichnis 1068. Nasleduje poem Zdeňka Fibicha Opus 11. Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK diriguje Václav Smetáček.

Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK zahral pod taktovkou Václava Smetáčka poém Zdeňka Fibicha, 11. opus. Pokračujeme Nocturnom bémol, opus 9, číslo 1, Friderika Chopéna v interpretácii Idy Černeckej.

0: Ty jsi mou královnou, královnou vydřích samot a světlem převislic, zaklesnutých do mě jako do ostnu jezera, trpícího v mořských rybách. Ty jsi mým ploutvením za víčky otvorů, vysekaných ve svém těle. Bělám se pod ledem a černám na rtech onemělých břehů. Ty jsi mou stínohrou na nebi plném zvonícího sněhu. Je tě tolik a přitom jsi jediná v pohybech mračen, z kterých padáš jako most, a jediná máš v jeho klenbě růži. Záblam někdy si zanechty skvrna tří jiter, pustě krajinatá, a metla do očí své peří holou pláň. Teď kvete v srsti plaché závěje, a já, jsem já tvou královnou naděje. Vládnu ti slibem nahoty ach a nekonečnou bázní z doteku příliš matoucího. Vládnu tvou láskou, která snáší i mé dětské přátelství. Hraju si na písku a na štěstí. Vládnu tvým bohem, byl-li kdy jaký pod střechu srdce nepozván a přesáhl-li opuštěnost míjení a míjení starých opuštěných skal. Vytrácím se z toho kamene, jako rosa pod převahou slunce. Hory jsou čisté, jezera bezbřehá. Ty kveteš v jejich vůni a přísaháš si sklonit svůj stesk před mým. A já ti věřím. Věřím, jako by se dlouho věřit neumělo. Ale někdy se ve mně zachvěje některá, snad příští báseň. Zůstaneš se mnou navždy, královno naděje.
1: Keď ste si uvedomili, že ste určitým spôsobom iná, cítili ste sa vykorenená?
0: No, to je těžko říct. I kdybych, možná trochu ano, ale nebyl to tragický pocit. Já jsem z toho měla určitým způsobem radost. Ono to má, teď to zase řeknu trochu zjednodušeně, své výhody. Člověk se musí daleko více poznat sám sebe dovnitř. Tak když si to uvědomí, tak musí se k sobě dostat hodně do hloubky. A když se to podaří, tak v tom světě obstojí. Tak jako stojí navzdory tomu okolí, ať je jakékoliv, i když musím říct, že zaplať pánbu jsem se nesetkala s nějakým vyloženě přijetím, který by znamenalo pro mě, já nevím, násilí nebo podobně, ale přesto v tom životě je to těžší, když se člověk odlišuje nějakým způsobem, navíc, když se s tím nějak zvlášť netají. Takže to vykořenění pro mě bylo v podstatě ale pozitivní, jak pro tvorbu, tak pro takové hlubší uvědomění si sebe sama.
1: Pomáhala vám poezia, povedzme, pri coming outě, alebo už teraz v osobnom životě?
0: Poezie mi pomáhala vždycky, vlastně od té doby 18-20 let. A to ještě nebylo období teda mého coming outu, to přišlo daleko později, ale poezie mi pomáhala vždycky od chvíle, kdy jsem ji objevila, kdy jsem zjistila, že mi dává odpověď na otázky, které marně hledám v realitě. Takže svět poezie, svět posunutý kamsi do oblasti fantazie, do oblasti ducha, duchovna, tak mi dával, vždycky mi pomáhal. Takže, a to ještě bylo v době, kdy jsem sama nepsala, když jsem psát začala, tak ta pomoc byla ještě vystupňovaná, protože jsem se do oblastí vzdálených, řekněme, protože ten proces toho psaní, to se těžko vysvětluje, to je takové, jakoby já jsem vždycky říkala, že mám pocit, jakoby někdo jiný mi co si sděloval a jenom moje ruka to psala, jakoby skrze mě, jako by nějakým médiem, kterým někdo něco sděluje tím, že to mým prostřednictvím jde na papír. Takže tohle bych ještě neuměla asi obstojně vysvětlit. Každopádně poezie je pro mě, teď zase do roviny umění, asi druh umění, které je to ono.
1: Je lesbická poezia specifická něčím? Nazeraním na svět, na seba, na okolí?
0: Poezii se pozná určitá esence, určitý duch, který je tam přítomen. Je jedno, jestli je to lesbická poezie, jestli je to heterosexuální poezie, je jedno, jestli je to čistě mužská poezie, jestli je to býtnická poezie, surrealistická, to je jedno. Prostě tu esenci na tu má příjemce vycvičený nebo má v sobě přítomný jakýsi bod, který na tuto esenci v té poezii, která je za slovy, reaguje.
1: Prezencia osobitosti.
0: Je to možné. Netroufnu si to přesně definovat, co to v té poezii je, ale poezie je podle mě jen jedna. Těžko říkat lesbická, heterosexuální. To bych asi nerozlišovala.

Blíží se vlci, má lásko. Jejich kroky tak divně drtí sníh. Jsou krásní jako předjaří a chytře se zdobí jehnědami. Podívej, celá města se halí do žluté, aby je vzorně přivítala. Na věžích zvoní neklid a pochybnost, zda je Bůh a zda se s námi spojí. Nesmíme objevit ty stopy, které se táhnou před nimi. Nesmíme prozradit, že už tady byli. Čas je snad zastaví dřív, než nám srdce probodne jeho malý trojramený šíp.

Doznela serenáda pre violončelo a orchester Opus 3 Jozefa Suka. Pokračujeme skladbou Jána Cikera. Bude to baletná hudba z druhého dejstva opery Beck Bajazit v podaní Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu z roku 1957. Dirigoval Tibor Frešo.

Doznela staršia historická nahrávka z roku 1957, baletná hudba z druhého dejstva opery Beck Bajazit od Jána Cikera. Pokračujeme koncertom pre husle a orchester D-moll opus 67 Jeana Sibelia. Má časti Allegro moderato, Adagio di molto, Allegro ma non tanto. Na husliach hrá Jela Špitková, symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Oliver Dohnány.

Počúvali ste adaptáciu drámy Pedra Calderóna de la Barca Komédia za groš. Pre rozhlas ju upravil Rudolf Kazík. Účinkovali Ivan Krajíček, Anton Mrvečka, Olga Colnerová, Eduard Bindas, Karol Strážnický, Oldo Hlaváček, Jela Lukešová, Darina Vašíčková a Mária Úradníčková. Hudba Igor Bázlik, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1969.